Hvordan da kjært og litt hjert var spåret og æstig. Hei la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rodan vel ostet al gadot og siv soje. Hoi la jo bakas, ja boi la jo bakas. Hale la le la la le la la le loa. Hale la le la la le la la le loa. Hale la le la la le la la le loa.